0: oplatí sa na ladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 26 000 eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.